0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

prošel tou nejširší z promenád. Trochu se pod ní třásla zem. Neměl tvář, měl mě

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

horký letní den před bouřkou a město halí těžkej mrak.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne-
7: This is Rockin' Radio.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

0: počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno. Na mnoha místech déšť, přehánky nebo bouřky a od západu postupně ubývání oblačnosti a srážek. Nejvyšší denní teploty 21 až 26, na jihovýchodě kolem 28 stupňů Celsia, v tisíci metrech kolem 16 a foukat má slabý až mírný vítr západních směrů, který při bouřkách zesílí. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

Parádní muzika Angrik Joe, jak jsem zmínil, tak těsně před celou, před sedmou raní. Krásné pondělí, hezké vstávání, 31 na datumu. We were sailing

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Dámy a pánové, krásné dobré ranko. Ano, ještě jednou a vy jste v poslechu a příjemném napojení a věřím tomu, že tak tomu je na vlnách a frekvencích Rádia Hey. Krátce po celé po sedmé raní White Snake. No a samozřejmě další informace. Honza Riddle také dorazí.

0: Michal Schenker Group. Každopádně skvělá další muzika, ale nás čeká také počasí. Jak to bude s počasím?
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno. Na mnoha místech déšť, přeháňky nebo bouřky a od západu postupně ubývání oblačnosti a srážek. Nejvyšší denní teploty 21 až 26, na jihovýchodě kolem 28 stupňů Celsia, v tisíci metrech kolem 16 a foukat má slabý až mírný vítr západních směrů, který při bouřkách zesílí. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
1: Radio Hey.

pánové, drazí přátelé, zjistí to v hraním proudu, v hraním éteru. No a je to neskutečné, ale je to tak, já už sleduju také časoměru a pouhých 8 minutek nás dělí od půl osmé. Hned po nich naskočí Robert Barber a po něm za malou chvíli dorazí také Honza Riddle.

0: Honzo, krásné ráno, skutečně krátce po půl osmé, ještě jednou dobré ranko, asi zřejmě do Prahy kam jinak, Honza Riedl, tiskový mluvčí. Honzo, ještě jednou, hezký den.
1: Hezký den.
0: A půjdeme ven a půjdeme na hlavní tahy. Jak nám to frčí? Samozřejmě zase jasná otázka, jak to jezdí v České republice, pojďme na to.
1: Já si myslím, že pohoda. Zrovna teďka přemýšlím, protože jsem mluvil s dispečerama na Národním dopravním informačním centru, kam můžete zavolat kdykoliv i sami, ať už jste v tísni nebo jedete nějakou trasu, která vás zajímá předem, a je to 800 280 281, to jsem nenápadně využil, tak když zavoláte, tak zjistíte to, co já, ano. Dneska ráno, a že se jezdí úplná pohoda, že je konec prázdnin, buď střádáme síly na zítra a zítra to bude hrůza, anebo se prostě jako není třeba děsit dopředu. Schválně zítra uvidíme. Nicméně v tuhle chvíli je drobec tak jakože kolem Brna, hlavně od Vyškova, tam je nějakých 10-15 minut nárazově se to mění. Na pražském okruhu mezi Barandovem, respektive tunelem a D5, tam je z jedné i z druhé strany taky kolem 10 minut, jenom takový to zpomalení. I dojezd D5 od Berouna Plzně, tak tam je taky pár minut, ne, že by to bylo jásavý, jako nemávám nad tím rukou, vy, kteří tam stojíte a posloucháte rádio,
0: ano.
1: Tak mě to nemějte za zlý, že bych to nějak, řekněme, bagatelizoval, ale prostě jako není to taková hrůza, jako se někdy může i stát. Ne, nicméně stavebně už na tom pracujeme a vy to víte, ale teď vás tím zdržovat nebudu. No potom je trošku husto tady na východním okraji Prahy. Tady samozřejmě, že jako ten kus toho pražského okruhu kolem Černého mostu, tady je trošku hustěji, protože to navazuje blbě na tu Štěrbolskou radiálu, jižní spojku, které ulevíme, předpokládám, někdy před létem 28. Ano, mluvím o té jihovýchodní stavbě

0: bude teda jako mega, jo. Takže na to se připravte. No jinak pokud jde o dnešek, tak zatím docela pohoda. Vy, který jezdíte na západě republiky, tak bacha, protože tam už leco spadá, koukal jsem, z Německa zase posílají vodu. V tuto chvíli už Plzeň, Karlovy Vary a tohle, tak si myslím, že už tam nebesa řeší nedostatek spodní vláhy, kterou jsme trpěli opravdu celý léto. Já si myslím, že dobrý. Koukal jsem na tenhle týden, myslím si, že vás vyzkouším v malém kvízu, kdy nebudu žádat odpověď. Komu říká něco Hněvkov Sedlice? Aha, možná, že třeba většině ne. A vidíte, a přesto i kam jsme činí, to je silnice číslo 20 mezi Pískem a Plzní.
1: Ano.
0: A zatímco já na vás během roku furt štím oheň a beton a síru, jako pokud je o výstavbu dálnic, o jaký jsme úžasní, teďka 160-180 km stavíme najednou, a jaký jsou tu důležitý tahy, tak ale i ten krajský, i ten regionální, i ten vlastně takovej ten místní asfalt je strašně důležitý. A tady právě Hněvkov Sedlice, když pojedete z Písku do Plzně, nebo dobře, ať se neurazí Plzeňáci, z Plzně do Písku, tak tam je docela takový jako nešikovný kroucení, takže my tam uděláme obchvat krásný. A právě tuhle středu ho zahajujeme. Tak hele, abyste věděli všechno, teď víte všechno.
1: Krásný, tak jako Sedlice je samozřejmě pojem, který hlavně šoféři určitě, nebo lidé, kteří cestují a znají republiku, tak to je známé místo. Dobrá plocha, vlastně tam to, co se Honzo zmínil, nicméně třeba jako hele, zase zpravodajský servis nádherný, jako já jsem to já vždycky úplně jako mám to rád, jo. Já tady mám u toho kafe a já si vás krásně poslouchám, jo, mám to ve sluchátkách. Hele, nádherný. Chceme dát ještě počasí, Honzo. Třeba.
0: Ne. To nechám někomu jinému, ale řeknu vám docela zábavnou chvilku, já jsem si víkendu všimnul, že se jedna taková ta skupina odpůrců jedné konkrétní stavby, ale nebudu jim dělat reklamu, já si myslím, to vůbec není potřeba, tak se pokusili reagovat na naše video s tím, jako, že jo, trošku ironie, trošku nějaká nadsázka, hlavně jako, že kecám a takovýhle něco, jo. Hele, naopak chudáci v komentářích to tak zle schytali, myslím si, že nesledovali ten cíl, který získali, teda opravdu. Ve skutečnosti tam v praxi, tam myslím si, že v těch komentářích proběhla de facto vlastně veřejné hlasování o tom, zda běžný region a běžní lidé opravdu tu stavbu chtějí nebo nechtějí, ale hrubě ji chtějí a sklidili teda opravdu, ale opravdu velikou bídu. No, hele, nepřeju jim to, já nepřeju nikomu nic zlýho, ale víte co, všeho s rozumem. To znamená, pokud opravdu to veřejný mínění, obecný, veřejný, klidný, racionální názor, prostě něco chce, tak je to asi správně.
1: Všeho s mírou. Honzo, moc děkujeme za dnešní interpelace, samozřejmě ven do vzduchu, jak se říká, ale hlavně do éteru a do České republiky především a obzvlášť k nám sem. Pojďme se domluvit, že se budeme těšit už teď na ten další briefing, je to úplně jasné. Honza Riedl, tiskový mluvčí, díky moc.
0: Už se třesu na středu, mějte se krásně.
1: Mějte se hezky.

ano, přátelé, dámy a pánové, to tak a je to neskutečné, jak to uteklo, jak to letí, jak prázdniny jsou vlastně ty tam, protože máme dneska 31.8. Neskutečné. Ale říkáme si s kolegama, že byly nádherné dny, slunné dny, které jsme prožili v letošním létě, tady prázdninách, konkrétně řečeno. Kdo říká, bylo vedro, jako Milane. Řekni těm lidem, že bylo vedro. Vždyť já jim to říkám, bylo vedro.

0: počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno. Na mnoha místech déšť, přehánky nebo bouřky a od západu postupně ubývání oblačnosti a srážek. Nejvyšší denní teploty 21 až 26, na jihovýchodě kolem 28 stupňů Celsia, v 1000 metrech kolem 16 a foukat má slabý až mírný vítr západních směrů, který při bouřkách zesílí. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
2: Lenko, děkujeme za informace ohledně počasí aktuálního a teď už ale z muziky nabízíme aktuálně taktéž Volbeat.

si skvělá melodie. Ano, 42, mám na mysli minuty stopáž 43, za malý okamžik, tedy 3:45. No a Pavlína je dneska ta, která slaví svátek.

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Pane docente, tak už je to tady.
4: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
3: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
4: Přehrajte mi to ještě jedno.
5: Rock on air every.
4: Ne, to jste zachytili vlny rádia Hey. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hey si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.heyradio.cz.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky. Přidáme maso.

0: počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno. Na mnoha místech déšť, přeháňky nebo bouřky a od západu postupně ubývání oblačnosti a srážek. Nejvyšší denní teploty 21 až 26, na jihovýchodě kolem 28 stupňů Celsia, v 1000 metrech kolem 16 a foukat má slabý až mírný vítr západních směrů, který při bouřkách zesílí. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
2: Perfektná muzika. Hey Radio. Hey Radio. Hey Radio. www.heyradio.cz

Další parádní a úžasná skladba, také muzika od kapely Kiss za okamžik 9:45. No a v zítřejším ranním éteru a ranním proudu nás navštíví také Jirka X. Doležal, známý také pod zkratkou JXD. Je to český novinář, publicista, spisovatel, aktivista, vystudovaný sociální psycholog. Jeho také můžete pamatovat jako redaktora týdeníku Reflex.

Jinak děkujeme také za pozdraví z Havlíčku a Brodu. Posloucháte a to jsme rádi, to nás těší. Zdravíte ranní éter, ranní směnu, ranní proud. Krátce po 3:15 na 10.

Dámy a pánové, jsme tam. A víte kde? Ano, je tu skoro závěr dnešního ranního éteru, ranního proudu. Pondělí 31.8. Svátek slaví Pavlína. Edgar za námi, před námi ještě Power Wolf a my se budeme loučit. Aleš Konopka, náš kamarád a kolega, to už je ten, který se těší na vás krátce po celé.

My se touto muzikou sami loučíme, přejeme vám dnes úspěšný zbytek dnešního dne, samozřejmě i příjemný, co se týká počasí, i když bude 26 zatašeno, ale to vůbec nevadí. Mějte se krásně, zítra ahoj.

0: Máš rád rockovou muziku první jakosti? Hudební rockový novinky a zprávy z rockového světa? Zajímají tě tipy na akce, rockový koncerty a festivaly? Tak poslouchej v pondělí a ve středu po 10. hodině a v úterý, čtvrtek a pátek po 9. hodině Rádio Hej a živé vysílání z opavského studia s Alešem Konopkou. A nezapomeň, že rock má jen jedno pravidlo. Muzika musí být puštěná na plný koule.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Českou rockovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: iRadio.cz.
1: Krásné poslední prázdninové dopoledne vám na Hej Rádiu přejeme, kamarádi, z opavského studia, konkrétně moje robustní maličkost Aleš Konopka, a děkujeme skvělému milému kolegovi Milanovi Krčilovi za ranní jízdu a předání žezla. Ano, je to tak, dnes je poslední prázdninový den pro naše školáky, potažmo študáky, kdy můžou ještě relaxovat nebo provést nějakou tu lumpárnu, a zítra už jim to zase začne. První školní den. Ale to je až zítra, a tak přejeme i jim, ať si ještě dnes naposledy užijou poslední prázdninový den, a třeba i s naší Big Beatovou muzikou. A děcka, nezapomeňte, že pokud chcete být úspěšní, nestačí vám k tomu v životě jen iPod nebo iPhone. Musíte aj makat.
0: Hey, hey, hey, hey, Radio.

0: auta Tis Ford. To jsou chlapci z Kysáků. Skvělej song. Veselej, auta Tis Ford, teda pardon, Ford. Lenka k nám běží, co jí síly stačí, aby nám přednesla informace o tom, jaké dnes se můžeme čekat počasí. No, samotného mě to zajímá. Tak se, Lenko, neostýchej a vybal to na nás.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno. Na mnoha místech déšť, přeháňky nebo bouřky a od západu postupně ubývání oblačnosti a srážek. Nejvyšší denní teploty 21 až 26, na jihovýchodě kolem 28 stupňů Celsia, v tisíci metrech kolem 16 a foukat má slabý až mírný vítr západních směrů, který při bouřkách zesílí. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Děkujeme, Lenko. Já myslel, že řekneš, že od západu je pomaličku ubývání sil, ale ne, je to jinak. Volbeat za chviličku, nebo Ronnie Atkins a Panoptico. Máte se na co těšit, co se týče muziky.
3: Hej, jste tady.

zní.

0: iRadio.cz.
1: A je to tady, dámy a pánové, chlapci a děvčata, je třeba se opět podívat, kdo má dneska svátek. Začnu tím, jaký máme dneska den. Dnes je pondělí, máme 31.8. a odstartoval nám 36. týden v roce 2026. A svátek, čili jmeniny, má dneska Pavlína. Tak se podíváme tedy na původ jména Pavlína. Je ženským křestním jménem, častěji se užívá ve zkrácené formě Pavla. Význam jména Pavlína, Pavla i mužského jména Pavel je totožný, pochází z latinského slova Paulus, což je malý, drobný, skromný. No ale co se teda týče počtu Pavlín u nás v České republice, tak to není poskromnu. 35 656 máme Pavlín v České republice a zařadili se podle Centrum.cz na 47. místo v žebříčku nejčastějších používaných jmen u nás. Děvčata, gratulujeme, přejeme hlavně zdravíčko, to máme jenom jedno. Užijte si dnešní svůj den, oslavte to, dejte si štampliličku na zdravíčko a my tradičně vám budeme celý den hrát. Třeba za chviličku AC/DC.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio, hej.
0: Rádio, hej.
1: Je nej.

0: Hungry Like Wolf, Duran Duran na rádiu Hey. Hungry, to je hlad. Když už jsme u toho hladu, přátelé, tak se tady bude hodit jedna informace. Taková zajímavost, že se konečně našla nějaká stopa po nezvěstném cestovateli z Maďarska, Istvánovi Kabanosovi, který odcestoval roku 1755 do Panenské Nové Gvineji a která by podle všeho mohla vysvětlit jeho ztracení. Byl totiž na jednom ostrově nalezen jeho zápisník, ve kterém byl jeho poslední zápis. Tak jsem byl konečně pozván místními lidojedy na večeři.
1: Hey! Hey Radio CZ.

0: Dopravní expres.
1: Osobní vozidlo po nehodě stojí u krajnice 52. kilometru dálnice D11 ve směru do Hradce Králové. Průjezdem se nezdržíte. A dvě dodávky se střetly na 1,5 kilometru dálnice D2 ve směru do Brna. Počítejte s menším zdržením. K nehodě nákladního a osobního vozidla došlo na 61. kilometru Pražského okruhu na trase Horní Počernice Černý most. Se zvýšenou opatrností projedete jen s minimálním zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic ARA.

0: Žán, uznám teď po večeři něco výživnějšího. Třeba nějaké rádio.
1: Jak si přejete, sire?

0: Samým zrušením jsem si místo citrónu do čaje vymačkal našeho kanárka. Cože to bylo za rádio?
1: No přece rádio, hej, sire.
0: V každé dobré společnosti poslouchej Rádio, hej.
2: Rádio je

0: Alžběta a Ano Skoč, to je zvláštní, ale tenhle ten song, respektive tenhle ten název, vždycky jak tam slyšíme Skoč, ve mně evokuje vzpomínku na audiokazety, Skočky, Skoč, na které jsme vždycky nahrávali z rádia ty nejlepší pecky. A nebo z gramofonových desek jsme dělali kopie. No tak to už dneska mladí nepochopí, ti jsou úplně někde jinde. Ale vrací se to trošičku, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, jestli se vrátí jako třeba vinylové desky zpátky i kazety. Saga, nebo taky Jimi Hendrix, Bon Jovi a spoustu další muziky je připraveno v této další a to poslední hodině pondělního dopoledního éteru z Opavského studia. Za mikrofonem je s vámi stále Aleš.
1: Hrajeme fláky pro mladý i starý páky. Rádio Hej.

0: Born to be my baby Bon Jovi. A jsme stále v dopoledním éteru Rádia Hey. Je tady Lenka a počasí.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno. Na mnoha místech déšť, přehánky nebo bouřky a od západu postupně ubývání oblačnosti a srážek. Nejvyšší denní teploty 21 až 26, na jihovýchodě kolem 28 stupňů Celsia, v 1000 metrech kolem 16 a foukat má slabý až mírný vítr západních směrů, který při bouřkách zesílí. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Děkujem, Lence. Tak slyšeli jste sami, mění se nám to počasí pomaličku, jednou tak nebo tak. No, já na výlet pro jistotu nosím sebou vždycky plavky i brusle. Člověk totiž nikdy neví.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
3: Rádio Hej. Jenej.
4: Jenej.

0: Smoke Underwater, Deep Purple, legendární rocková formace. A ta se, kamarádi, po čase zase vrátí do pražské O2 arény. Kapela, která zásadně ovlivnila vývoj hard rocku a proslavila se hity jako právě teď jste slyšeli Smoke on the Water nebo Highway Star, nabídne průřez svou tvorbou napříč dekádami. Deep Purple je známá jako jedna z nejtvrději makajících kapel všech dob. Od svého založení v roce 1968 nepřetržitě vydává alba, která se umísťují na prvním místě hitparád a koncertuje po celém světě. No a v pražské O2 aréně zahrají už 7. října tohoto roku.
1: Hey Radio ZZ. Zlato?
2: Ano?
1: Máme plán na večer?
2: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
3: Dělejte, co vás baví. Starnet.
4: Poslouchám radio, hej, naši přiněm vařej
5: a nikdy taky pařej.

0: Dopravní expres.
1: Z opatrností projíždějte na dálnici D5 ve směru na Prahu, kde na 47. kilometru došlo k dopravní nehodě osobního vozidla mimo komunikaci. A dejte si pozor také na dálnici D10 ve směru na Turnov. Na 11. kilometru blokuje levý jízdní pruh porouchané osobní vozidlo po dopravní nehodě. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se vytvořila nesouvislá kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 212. až 196. kilometrem, ve které budete popojíždět dohromady okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.

0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
3: To byly Foo Fighters a Big Me, velké já. No tak samozřejmě, jak říkají, ale chlapci, hlavně v klidu, že jo? Na velikosti nezáleží, to říkají holky. No, hlavně, aby nebyl malej. No, každopádně, pojďme se podívat, co tady máme, co se týče další muziky. McFly, The Rolling Stones taky, no a koukám, že tady máme taky kapelu Kabát. Tak se máte na co těšit, tyhle ty tři věci rozhodně do konce tohoto vysílání stihnem. Pokud bude něco víc, uvidíme, máme 11 hodin 42 minut. Posloucháte Rádio Hej.

0: a doufám, že to dnešní dopolední vysílání pro vás bylo pohodové a na relax, na klídeček, není kam pospíchat, že jo. Vždyť je pondělí, do pátku času dost. Přátelé, zítra se uslyšíme opět, tak se na vás těším. Pro tuto chvíli se ale loučit musím. Je 11 hodin 54 minuty a tudíž je čas předat éter zase dalšímu programu. Od mikrofonu se s vámi loučí Aleš Konopka. No a já vám přeju, abyste měli hezký zbytek pondělka a potažmo taky celý týden, ať se vám vydaří podle vašich představ. Tak těpic, rockeři!
1: Hey, Radio CZ.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Double. Každý den v tomto čase Double. Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin. Double.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: pondělní a především poslední srpnové odpoledne. Ano, máme 31. srpna, vy posloucháte Rádio Hej a u mikrofonu je výjimečně Jirka Veselý. Dneska si to spolu stihneme do 16:00, potom vás přivítá Standa Čeněk a jinak zítra si dáme klasickou 3hodinovku, jak jsme na to zvyklí. Takže dneska vám přinesu různé novinky, včera se hrálo derby, tak to trošku probereme a zazpomínáme na Dolly Parton, jak jsem ji sdílel na sociálních sítích. Ale začneme nejdřív muzikou, posílám vám Škorpiony.
1: Hej rádio, hej rádio, klasické hity ve vašem městě, rock a pop rock, ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.

tím, že je 31. srpna, tak svůj svátek dneska slaví všechny Pavlíny. A to jméno má latinský původ a jde stejnou cestou jako třeba Pavel anebo Pavla. Znamená to, že to vychází ze slova Paulus, tedy malý, drobný anebo skromný. A v Česku je podle databáze naše jména zhruba 36 000 Pavlín. A jejich průměrný věk není vůbec velký, vychází kolem 38 let. Takže to není žádná kalendářová rarita. Pavlínu zná určitě skoro každý. Všem Pavlínám tedy přejeme všechno nejlepší a jestli se dneska tváří skromně, tak jen do chvíle, než si pustí Radio Hej a to pořádně nahlas. Můžem to vyzkoušet teď, ACDC posílám.

Krom toho, že dnes slaví všechny Pavlíny, kterým ještě jednou přejeme všechno nejlepší, tak si připomínáme například i Den jídla venku. To je vlastně přesně ten svátek, u kterého nikdo nemusí vysvětlovat pravidla. Stačí vlastně lavička, terasa, dvorek, nebo třeba schody před barákem a oběd najednou vypadá úplně jinak. Taky máme Den studentské směsi. To je tak směs ořechů, rozinek, čokolády a podobných věcí, která má působit zdravě, ale stejně člověk nakonec vyzobe jako bomboniéru. No a potom ještě máme Mezinárodní den povědomí o předávkování. To připomíná lidi, kteří kvůli tomu zemřeli a hlavně to, že se o závislostech má mluvit bez posměchu a bez pozdního hrdinství. Někdy může obyčejná pomoc nebo včasné zavolání záchranky rozhodnout víc než nějaké velké řeči. Takže dnešní kalendář je zvláštní mix. Jídlo venku, ořechy do kapsy a jedna připomínka, že tvrdost patří do kytar, ne do toho, jak se chováme k lidem. Kalendář jsme tedy probrali, teď zůstáváme u tvrdších věcí, ale to už jen v muzice na rádiu Hej.

0: Linkyni nám dohrávají na rádiu Hej a ještě než zaspomínáme na Dolly Parton, jak jsem sliboval, koukneme na silnice.
1: Se zdržením počítejte na dálnici D1 z Vyškova do Brna. Nesouvislá kolona vozidel po pojíždí od 215. kilometru až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta do 20 minut. Nehodu došetřuje policie na dálnici D1 ve směru na Prahu na 16. kilometru před sjezdem na Všechromy. Projíždíte tady opatrně. Bouralo se také na pražském okruhu ve směru z Ruzyně na D1. Na 82. kilometru se střetla dvě osobní auta. Nehoda je na Kranici. A 5 minut se zdržíte na pražském okruhu ve směru na Ruzyni mezi 15. a 18. kilometrem. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Moc děkujeme, Petře, a teďkon ještě do 14:30, což bude za pár minut, si dáme Davida Kollera.

Minulý úterý 25. srpna zemřela Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Jasně, nebyla to interpretka z našeho playlistu a její domov bylo hlavně country, ale Dolly byla přesně ten typ osobnosti, která si hranice žánru rozhodně kreslila sama. Do rockového světa patřila víc, než by se na první pohled zdálo. V roce 2022 ji uvedli do Rock and Roll Hall of Fame. Sama tehdy říkala, že si to chce zasloužit a o rok později vydala album Rockstar, na kterém vzala rockové klasiky hezky po svém. Na té desce zpívala například Every Breath You Take se Stingem, Open Arms se Stevem Perrym, I Hate Myself for Loving You s Joan Jettem, Satisfaction, We Are the Champions a další tyhle ty neskuteční hity. A přitom její největší rockový přesah možná není ani jeden z těch coverů, ale vlastní skladba I Will Always Love You. Ano, většina světa ji zná přes Whitney Houston, jenže napsala jí Dolly. To je ten rozdíl mezi hvězdou a autorkou, která přežije vlastní plagáty. Dolly dnes necháme doznít pěkně s respektem. Teď si ji pustíme a necháme ukázat, že i country legenda uměla sáhnout po roku bez rukavic. A víte co? Dáme si ji do konce této hodiny.

0: vybavujete, když si pouštíme každý úterý cover verze,
1: takže už párkrát taky zazněla. S touhle písničkou zrovna ne, tu jsem ještě nepouštěl, ale ty další určitě tam budou. Každopádně tohle to byla písnička Let It Be, na které spolupracovala s autorem, původním autorem, Paulem McCartneym. No ale ať se nebavíme pouze o ní, nebo o nich, tak se pojďme podívat taky na počasí, protože dopoledne, ráno i dopoledne, se Českem prohnaly bouřky. Ale odpoledne už se to trošičku vyjasňuje. Teploměr by měl ukázat dokonce 26 stupňů a na Moravě by měla jít rtuť k teploměru dokonce k 28 stupňům. Na horách potom bude chladněji a vlhčej. Ve Špindlu počítejte zhruba z 18 stupňů, Karlova Studánka 21, Železná Ruda 20, prostě okolo 20 stupňů. Úterý se potom už uklidní. V Praze bude okolo 23 stupňů a na Moravě dokonce 25. Ve středu to potom vychází dost podobně a na víkend se znovu oteplí, protože teploměr bude ukazovat až 27 stupňů. No a pojďme se taky podívat na rekordy pro poslední prázdninový den, to je 31. srpen. A rekordní maximum je 33,8 stupně. A ten rekord není zas tak starý, je z roku 2015. A naopak minimum bylo pouhých 7 stupňů. To naměřili v roce 1856. Dlouhodobý průměr potom vychází kolem 22 stupňů. No, takže jsme lehce nad průměrem, to je fajn, loučíme se s prázdninama, ale naštěstí ne ještě s létem, protože opravdu toho deště by mělo ubývat a babí léto, doufejme, že bude po celý září ještě. No a my pokračujeme, teďkon si dáme písničku, která je přímo od Doly, ale je trošičku přepracovaná. Spolupracovala na ní s Meneskinem a jedná se o její hitovku Julín.

jste všichni poznali, že tohle písnička Julien nebyla. Bohužel nastala malá chyba v přehrávači, ale nevadí. Tohle byla taky Dolly Parton s Lindou Perry a jejich písnička What's Up. Neskutečný. A teď odbočíme. Včera jsem přijížděl do Prahy, tak samozřejmě klasika, kolona, všude milion aut. A tak jsem si jakoby přemýšlel nad otázkou, kolik tak asi aut vůbec tou Prahou projede za jediný den. No a tohle to je i otázka pro vás. Schválně, tipněte. Kolik za jediný den projede podle vás aut přes Barrandovský most? No, já jsem byl z čísla překvapen, i když ani ne tolik, protože ty kolony opravdu jsou neskutečný, nejenom na Barrandovském mostě, ale i po D1 a tak dále, ale to číslo je fakt velký. No, promyslete to a my pokračujeme dál.

Barrandovský most je vůbec jednou z nejvytíženějších dopravních staveb v Česku. A za jediný den tam projede víc než 140 tisíc vozidel. Když to rozpočítáte na celý den, tak to vychází v průměru na skoro 6 tisíc aut za hodinu, tedy kolem 100 aut za minutu. Samozřejmě v dopravní špičce je číslo výrazně vyšší. A i proto jakákoliv větší obrava na Barrandovském mostě okamžitě ovlivní dopravu v půlce Prahy. No, není to tak dávno, co tomu tak skutečně bylo. Číslo máme a teď už k fotbalu, protože po derby se rozhodně mlčet nedá.

Musím říct, že skvělá verze. I když originál samozřejmě taky. O tom žádná. Pojďme tedy na fotbal a ten vezmeme rychle, ale derby trošku víc, protože to si říká o zastavení. V šestém kole šance ligy padlo v 7 odehraných zápasech dohromady 18 gólů a jeden duel se odložil. Bohemians Boleslav. To se nehrálo kvůli hromadnému onemocnění v týmu Boleslavy. Jinak Artis Brno si připsalo první výhru, když porazili 2-1 Pardubice. Zbrojovka je docela ve formě. Porazili Zlín 3-2. Baník potom porazil Sigmu 1-0. Liberec Hradec 2-0. Plzeň se Slováckem remizovali 1-1 a Teplice, ty jsou taky docela rozjeté, porazili Jablonec 2-0. No, a co derby? Slávie porazila Spartu 3-0. Ještě než se ale do derby pustíme, tak se pojďme podívat na rozlosování evropských lig a ligy mistrů, protože Slávie v lize mistrů má hodně zajímavý los. Doma jí čeká Arsenal, Aston Villa, Villarreal a nebo Lens. A venku potom Bayern, Porto, Fenerbahce a Sabah Baku. První zápas hraje doma s Lens. V evropské lize má Sparta doma AZ Alkmaar, Rennes, Bunemtun a Lillestrøm a potom venku jí čeká Olympiakos, Salzburg, Crystal Palace a nebo Ararat Armenia. Plzeň má doma Benfiku, Union Saint-Gilles, Jagiellony a nebo Levski Sofii a venku potom Real Sociedad, Ferencváros, Bunemtun a nebo stejného soupeře jako Sparta Lillestrøm. Jablonec potom v konferenční lize dostal Brighton, Lugano a Tbilisi a venku bude jakoby mít Freiburg, Trabzonspor a Rigu. Nemá to vůbec jednoduchý. Ani jeden z těch týmů, bude to hodně těžký, takže jsem zvědavý, kolik bodů do koeficientu všechny týmy nazbírají. A teď to derby. Obrovský tlak Sparty. Více než 2,5 očekávaných gólů. Střel měli více než dvojnásobek. Na rohy to bylo 13-2. A soupeře pustili do 3 velkých šancí, nic víc. A výsledek? 318. derby pražských S ovládla Slávie po 6 letech na Letné 3-0. Tahle porážka bolí Spartany asi nejvíc v posledních letech, protože Slávie skutečně přehrávali, ale neproměňovali šance. A o tom fotbal je o gólech. Můj tip byl tedy 3-1 pro Spartu a mohu říct, že průběh a všechno jsem trefil a kdyby se proměňovaly vyložené šance, trefil bych asi i výsledek. Na závěr zápasu se opět ukázal i neponaučitelný Tomáš Chorý, který vzal po závěrečném hvizdu balón a kopl ho na tribunu mezi fanoušky. Tím vyvolal emoce, dostal žlutou kartu a derby skončil. Nutno ale pochválit rozhodčího Machálka, který pískal své první derby a zvládl to opravdu bravurně. Obecně ani v ostatních zápasech jsem nezaznamenal žádnou chybu či vůbec diskuzi o jakékoliv chybě. Uvidíme, jak oba týmy navážou na derby. Sparta poskládala novou obranu, tak uvidíme, jak se chytí. Slavia musí probrat svého kapitána Provoda, který byl i včera nejhorším hráčem zápasu a po mistrovství světa se mu vůbec nedaří. Spartu čeká teďkon těžký los. V příštím kole jedou do Hradce, pak je čeká doma Jablonec, pak venku Sigma a pak už bude reprepauza. Mezi tyto zápasy se ještě vejde duel Evropské ligy s Ararat Arménií a na jejich půdě a na půdě Žižkova potom bude MOL Cup. Slávii naopak čeká doma Zbrojovka a Plzeň a vyrazí také do Teplic. Molka budou hrát ve Varnsdorfu a Ligu mistrů odstartují, jak už jsem říkal, o týden dříve než Sparta Evropskou ligu a to doma s Lens. Já jen doufám, že Slávie nebude pod takovýmhle tlakem či, nedej bože, vyšším i v lize mistrů a naopak Sparta by měla hrát přesně tak, jak včera. Nehráli vůbec špatně, jen proměňovat šance. Chceme, aby sbírali body všechny kluby, co se dostali do jakýkoliv evropský soutěže. Ale konec povídání, pojďme, stihneme ještě jednu do Lima Barton.

Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motor Band, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Vraně 2026. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraňany v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Vraňany. Kýpa Fest Vraňany 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.

po 15. přesně 5. A tím startuje naše společná poslední hodina. Vy posloucháte Rádio Hej, od mikrofonu vás zdraví stále Jirka Veselý. A ještě než se podíváme například do hudební historie a další věci, co mám pro vás připravený, tak to startujeme pořádnou muzikou. Teďkon Detroit Rock City, trošku v jiném provedení.

Pojďme si připomenout významné hudební události, které se staly 31. srpna. A třeba v roce 1948 se narodil Rudolf Schenker, kytarista a zakladatel Škorpionů. Kapelu rozjel už v roce 1965 a tehdy mu bylo teprve 17 let. To je dobrá připomínka, že některé velké věci nezačnou plánem na kariéru, ale tím, že někdo prostě vezme kytaru a nechce ji pustit. V roce 1968 vyšla skladba Street Fighting Men od Rolling Stones. Jedna z jejich nejpolitičtějších věcí, která se kvůli náladě ve Spojených státech dostala i na černé listiny některých rádií. V roce 1991 začalo černé album Metallica 4 týdny vládnout americkému žebříčku. Dneska už samozřejmě víme, že to nebyl jen úspěch jedné desky, ale moment, kdy se tvrdší muzika protlačila hodně vysoko do hlavního proudu. V roce 2007 pak zemřel Hilly Kristal, zakladatel newyorského klubu CBGB. Bez toho místa by se úplně jinak vyprávěl příběh punku, nové vlny Ramones, Patti Smith a nebo Blondie, který jsme teď dohráli. Potom krásných 55 let dneska slaví český zpěvák Michal Hrůza. A navíc tu máme ještě jedno smutné výročí. Na první pohled ne úplně hudební, ale jedna písnička se k této události nebo osobě pojí. Dnes je to 29 let, kdy princezna Diana zahynula při autonehodě v Paříži. A tehdy jí bylo pouhých 36 let. Hudební historii tedy necháme dohrát dál, teď si ale pustíme Eltona Johna a písničku pro princeznu Dianu, Candle in the Wind.

ať se podíváme také do Čech a českých písniček, tak to vezmeme přes soundtrack. Koukneme konkrétně na film Amerika, protože ten natočil Vladimír Michálek v roce 1994 podle románu France Kafky. Hudbu k filmu dělali potom David Koller a Michal Dvořák a další muzikanti kolem Lucie. Titulní písničku Amerika napsali taktéž David Koller, Michal Dvořák a Robert Kodym. A ve filmu jí zpívá právě Lucie. Na té skladbě je dobré, že nepůsobí jako přilepený filmový hit. Má cestu, prázdno, akustickou kytaru, harmoniku a hlavně refrén, který funguje i ve chvíli, kdy člověk o Kafkovi ví jen to, že školní četba občas opravdu bolí. Tak si to pojďme teď dát Lucie Amerika a potom se můžete těšit třeba i na Harleje, kabáty nebo Bonfire.

Jak jsme říkali na začátku, dneska je 31. srpna. A to znamená, že to je poslední den prázdnin. Zítra tedy začíná nový školní rok. A do lavic se vrací jak základky, střední školy, zušky, tak i konzervatoře. A pro prvňáky je to letos o něco větší téma, protože se začínají víc projevovat změny kolem odkladů školní docházky. Do prvních tříd potom míří zhruba 115 000 dětí a školy mají nově podporu právě v prvních ročnících. Když je v běžné první třídě 15 a víc dětí, počítá se s nárokem na asistenta pedagoga. Mění se také pravidla opakování první třídy. Dítě už nemá propadnout jen kvůli známkám. Opakování má být spíš výjimka a musí k tomu být doporučení odborníků. A teď pro rodiče, trošku prakticky. První týden to bude klasická disciplína. Tašky, obaly, čip do jídelny, družina, různý poplatky a věta: mami, to jsem měl přinést už dneska. No a pro řidiče pozor, u škol trošku zpomalit. Děti jsou po prázdninách rozkoukané, no a někteří dospělí taky. A teď ještě nějaká dobrá zpráva nakonec. Podzimní prázdniny budou 29. a 30. října. Vánoce ve školách pak začnou 23. prosince. Takže kdo dneska trpí návratem do režimu, může si aspoň v kalendáři najít světlo na konci tunelu. Takže vytáhněte z batohu svačiny z konce školního roku a do toho nového vstupte pravou nohou. A i rodiče.

Nejen svařák od Harleje můžete slyšet na letním parketu v Holkově v pátek 4. září. Ano, přesně tam totiž Harley vystoupí společně s kapelou Loco Loco a start koncertu je večer. Go Out uvádí vstupné kolem 700 korun a areál dokonce píše, že vstupenky mají být i na místě. Druhá pozvánka je, no třeba Žatecká dočasná. V pátek a sobotu 4. a 5. září v centru Žatce a vstup na scény je dokonce zdarma. V pátek stojí za pozornost hlavně Krucipisk, Vypsaná fixa a v sobotu Krejson, Láďa Křížek, Vohnout, Horky Žeslíže a večer i Imodium. No, pozvánky máme venku, zbytek pozvánek na víkend si dáme zítra, až budeme mít více času. Teď si ale pojďme ještě vychutnat Bonfire.

0: Ještě než se rozloučíme, tak se s Petrou podíváme na silnice.
1: Se zdržením počítejte na dálnici D1 z Vyškova na Brno. Nesouvislá kolona vozidel popojíždí od 223. kilometru až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta přes půl hodiny. 10 minut se zdržíte také v opačném směru od Prahy mezi 193. a 196. kilometrem. A s 10 minutami navíc počítejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni mezi 14. a 18. kilometrem. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Za půl minuty máme 3:15, to znamená, že se s vámi budu loučit, předám slovo dál. My se zase uslyšíme zítra mezi 14. a 17. Takže to bude o hodinu delší, dáme si klasický dvoják, trošičku oslavíme takový narozeninky dopředu, no nebudu nijak napovídat. Každopádně, mějte krásný zbytek dne, poslouchejte Rádio Hej i dál, s vámi se loučí Jirka Veselý a teď do konce hodiny vám můžu slíbit ještě třeba Ozzy Osbourna, Bruce Springsteena a nebo

0: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
1: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte dvojtvoart.cz a najděte obraz, který vás osloví.
0: VoArt. Nechte barvy promluvit.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.

0: Opravdové hity prověřené čase.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou. K-Pomlčka

0: běžte slyšet. Informace na telefonu 773 222 893 nebo na webu reklamanaradiu.cz.
1: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Haló, je tam někdo?
3: Radio Hej hledá nového moderátora.
4: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
5: Radio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
6: Bylo 17 hodin. Posloucháte
7: Hej Radio.
8: Hej Radio.
9: Full time rock for you.
10: Radio Hej.
11: Radio Hej.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, krátce po 19. hodině, na rádiu Hey začíná dvouhodinový speciál rockové démanty, reprízovaný ve středu a ve čtvrtek. Dnešním otevírákem bude jedna čerstvá novinka, kterou jsem vybral z jednoho aktuálně vydaného alba. Tou deskou, kterou mám na mysli, je 9. studiovka americké heavy metalové kapely Mastodon, nazvaná Marrow Deep. Je to první studiová fošna této kapely, natočená po odchodu a následné smrti zakládajícího kytaristy Brenta Heinze. Skupina Mastodon následně přijala do své sestavy nejen nového kytaristu, ale také klávesistu, takže se jedná o první desku, kterou ve studiu nahrála pětičlenná sestava. Z tohoto LPčka jsem si zamiloval jednu skladbu, která vznikla jako reakce na smrt blízkého člověka a proto dostala název The Vanishing, tedy mizení, odcházení. Hostují na ní dva hudebníci. Baskytarista Geezer Butler z Black Sabbath a zpěvák Joe Duplante z francouzské heavy metalové kapely Gojira. Ladies and gentlemen, americká kapela Mastodon, The Vanishing.

If you think this hasn't been something here at the studio,

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Posloucháte pondělní premiéru anebo noční reprízu rockových démantů. Stále je s vámi Petr Zlámal. A teď si společně připijeme s jednou pekelnou stvůrou, se kterou bychom rozhodně chlastat neměli. Tu jsem z pekelné temnoty vytáhl na světlo boží z LPčka Band Out of Shape, vydaného v roce 1983 a nahraného kapelou Rainbow. Tehdy stálo mikrofonního stojanu Američan Joe Lynn Turner. Máme co oslavovat. Do popředí celosvětového zájmu se totiž po dlouhých letech opět dostal kytarový kouzelník Richie Blackmore, díky kterému sesterský YouTube kanál Rockové démanty překonal jeden milník, tedy více než 30 000 shlédnutí jediného kratičkého videa. Konkrétně se jedná o takzvané short video, vybízející hudby milovné publikum k napsání jejich nejoblíbenějšího sóla tohoto kytarového boha. Toto video atakuje hranici 32 000 přehrání a co je velmi potěšující, stále k němu přibývají nové typy, jeden dokonce až z Indonésie. Ale dost keců. Zachlastáme s tím ďáblem, neboť to byl právě on, kdo vymyslel elektrickou kytaru, pekelný to nástroj. Tak jo, kopneme jich do sebe hned několik. Kapela Rainbow, Drinking with the Devil.

Taky vám naskakovala husí kůže po celém těle? Tak takhle nelidsky se chová a vystupuje upír, kterého na svém posledním albu stvořila americká pětice Mastodon. Kurňa, něco mě kouslo. Cítím, jak země vysává krev. Tak nevím, jestli se za týden zase ozvu.

0: bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you.

Pěkný večer, je pondělí 9 hodin a na rádiu Hej začíná další díl pořadu Dark Wave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Dnes se už po deváté a zároveň naposledy vracíme do roku 1996. 9 pořadů nám nakonec nestačilo ani na úplné zmapování tehdejší gotické scény, ale snad ukázali, jak neobyčejně široký, pestrý a dobrodružný tenhle rok byl. Čeká nás posledních 24 zastavení. Přeji vám příjemný poslech.

Závěrečnou kapitolu gotického roku 1996 v pořadu Darkwave otevřel francouzský projekt Regard Extreme a skladba In Fortune. Za projektem stojí Fabien Niclo, který jej založil už na počátku 90. let a od začátku propojoval temný underground s inspirací starou a klasickou hudbou. Resurgence byla jeho první CD produkcí po kazetových začátcích a její neoklasické plochy, pochodové perkusy a téměř sakrální nálada dobře připomínají, jak důležitou součástí tehdejší scény byla hudba stojící mimo rock i taneční elektroniku. Na druhé straně Atlantiku se podobně zasněná temnota rozvíjela kolem seattleského vydavatelství Ivy Records. Vedle Fate and Disease tam působili také Ninth Circle. Jejich jediná stejnojmenná deska patří k polozapomenutým ukázkám amerického ethereal darkwave 90. let. Z ní zazní skladba Beyond Memories.

Posloucháte Darkwave, gotickou dvouhodinovku na rádiu Hey. Právě nám dohráli britští Die Laughing a ti nám připomínají klasičtější podobu gothic rocku. Nemesis, to je ta skladba, která teď dohrála, se objevila už na stejnojmenném EP a v roce 1996 jí kapela zařadila také na druhé album Heaven in Decline. To nahrávala začátkem roku a po jeho vydání vrazila mimo jiné na německé turné s Vendémien. Od britských kytar teď zamíříme do Belgie, samozřejmě za tvrdou elektronikou. Implant právě v roce 1996 přinesli posluchačům jejich první EP Fun i debutové album Soft Fresh Hard Steel. Už názvy obou nahrávek dobře vystihovaly kontrast mezi hravostí elektroniky a jejich chladnou mechanickou konstrukcí. Teď si pustíme titulní skladbu prvního EP, skladbu Fun.

0: Stále posloucháte gotickou dvouhodinovku pojmenovanou Darkwave. Das Ich tentokrát nezazněli z některého ze svých klasických alb, ale ze soundtracku Das Innere Ich. Bruno Kram a Stefan Ackermann ji vytvořili pro experimentální film H.H. Hustlera, zachycující odcizení a anonymitu Berlína krátce po pádu zdi. Hudebně šlo o velmi odlišnou práci, omezenější použití jazyka, preparovaný klavír a řadu zvukových experimentů. Bin ich es denn s podtitulem Dem ich den Traum stojí na pomezí písně, scénické hudby a zvukového divadla a ukazuje tu tvář kapely, která bývá spojovaná především s německým elektro gotickým směrem. Němečtí Cyber Axis představují další z kapel, které dnes připomíná především několik nahrávek z krátkého období poloviny 90. let. Full Energy následovalo po debutu Illusions a EP The Way I Feel. Na desce se potkávaly programované sekvence, EBM rytmika, kytarové zásahy a mužské i ženské vokály. Producentem a jednou z hlavních postav projektu byl Oliver Miller. State of Trust ukazuje, jak přirozeně se tehdy mohli v jediném tracku spojovat taneční elektronika, industrial a téměř synthpopová melodika.
1: Dark Wave. Pavel Zelinka a Tomáš Hoyer v pořadu Dark Wave.

s McCarter a Dino Molinaro. Deska představuje jednu z nejucelenějších ukázek jejich klasického zvuku, postpunkových kytar, hlubokého hlasu a melancholie. Konkrétně zazní kousek nazvaný Into Your Madness.

Skladba Necronomicon nás zavedla do španělské Zaragozy. Gothic Sex patřili k nemnohým španělským gothic rockovým kapelám, které v 90. letech získaly výraznější ohlas také za hranicemi. Skupinu vedli Lord Gothic a Lady Gothic a album Moonrise vzniklo v roce 1996 ve studiu Vertigo přímo v Zaragoze. V Německu se ve stejné době rychle zdokonalovala další generace elektronických projektů. Evil Stoy, dvojice Volker Lutz a Thorsten Brenda vydali album Ecstasy Implant, na němž své rané temné elektro posunuli k čistší produkci a melodičtějším strukturám. Jednou z nejvýraznějších skladeb byla The Old Race.

Maximum Pace z alba Drawback patří k okamžikům, kdy už byly X Marks The Pet Walk velmi daleko od syrového elektroindustriálu svých začátků. Severn Nierp na předchozím albu Meshwork výrazně otevřel zvuk technu a modernější synthpopové elektronice a Drawback tento vývoj spojil se starší, temnější tváří projektu. Zajímavé je, že právě Drawback na dlouhou dobu uzavřelo první éru X-Mars The Pet Walk. Severn se krátce na to od hudební kariéry odklonil a další řadové album přišlo až po dlouhých 14 letech. Z německého elektroindustriálu zamíříme k projektu Deine Lakaien. Ti vydali v roce 1996 jednu ze svých nejpestřejších desek. Až absurdně působící název Winterfish Testosteron vznikl spojením tří názvů skladeb a album skutečně střídalo velmi rozdílné nálady, rytmy i aranžerské postupy. Ernst Horn a Alexander Veljanov se na něm záměrně vyhýbali představě, jak má správně znít darkwave nebo elektronický pop. Away patří naopak k nejprostějším a nejkrásnějším baladám nahrávky. Vznikl k ní také videoklip, natáčený v mimořádně mrazivé zimě na zamrzlém pobřeží Baltu.

0: bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

Po baladických Dainé Lakaen jsme znovu zrychlili, a to s projektem Inside. V něm se sešli Darren Huss z Psyche, Venus Rillinger spojený s Eternal Afflict, Mark a zpěvačka Angela. EP November Days nabídlo mnohem melancholičtější elektroniku a my jsme si zahráli titulní kompozici v Mind Mixu. Teď se přesuneme za legendárním vydavatelství Cold Meat Industry, a to konkrétně za projektem Penitent, který se v roce 1996 blísknul se svým debutovým dlouhrajícím albem. V něm kombinuje právě onu industriálně ambientní temnotu blízkou všem projektům labelu, ale také velmi jemnou neoklasickou polohu. Právě skladba Possessive Thoughts je, myslím, dobrou ukázkou průniku obou těchto významných vlivů projektu Penitent.

anything from you. Nobody is waiting for you.

Ještě hlouběji do chladu jsme zamířili s nizozemským projektem Svartalf. Za tímto jménem stál Richard van Kruisdijk, známý také z experimentální formace Folusday, postpunkových Palace Ideal nebo IBM šviháků Deadlights. Debut Candles Burning Blue spojoval dark ambient, neoklasické plochy, elektroniku a místy i těžší kytarové zvuky. My si v retro dílu Darkwave pustili skladbu Shadows Gods. Teď se vrátíme k výrazně rytmičtější elektronice. Crocodile Shop vznikly už na konci 80. let a původně vycházely z temného postpunku. Postupně ale členy kapely obrazně řečeno nahrazovaly stroje a v polovině 90. let už skupina patřila k americkému elektroindustriálu. Album Beneath bylo prvním po podpisu smlouvy s vydavatelstvím Metropolis Records. Z něj si zahrajeme kousek High and Deep.

Brazilská scéna poloviny 90. let se v našem putování rokem 1996 už objevila několikrát a Biopsy představují její nejagresivnější elektronickou tvář. Nervate bylo debutové album skupiny a zároveň jedna z nahrávek domácího labelu Criduchet. Sonic Supuration přesně odpovídá názvu. Vysoké tempo, přetížené rytmy, zkreslené samply a zvuk, který se místy přibližuje až industriálnímu chaosu. Teď přijde prudká změna prostředí. Portugalský skladatel Rodrigo Leao byl jedním ze zakládajících členů fado přeborníků Madre Deus a po odchodu ze skupiny rozvíjel vlastní hudbu na hranici neoklasiky, soundtracku a elektroniky. Teatrum bylo jeho druhé album s Vox Ensemble a smyčce, syntezátory i zborové hlasy na něm vytvářely téměř scénický prostor. Album vám představí ukázka nazvaná Odium.

Portugalska jsme se skladbou Primer vrátili do Brazílie, a to znovu k labelu Creedo Chat. Individual Industry patří k průkopníkům brazilské Ethereal Darkwave scény. Projekt založil už v roce 1987 klávesista Alexandre Twin a v polovině 90. let se k němu přidala zpěváčka Daniela Gatto. Druhé album Ice Water produkoval Roberto Verta z další důležité brazilské formace Harry. Teď nás čeká belgický projekt IC434. Gert van Wild jej založil v roce 1994 a název převzal od emisní mlhoviny v Orionu, v jejímž pozadí se rýsuje slavná koňská hlava. Po prvních demech zaujal Dirka Evansa z The Clinic a Dive, který jej přivedl ke svému labelu Body Records. Debut Weathering Skies, který právě vyšel na labelu Dirka, otevírá skladba Eye of the Oppressed.

Za oceánem se Industrial Rock dostával v roce 1996 stále do rafinovanější podoby. Chemlab vydali na značce Fifth Column své druhé dlouhrající album East Side Militia. Vedle agresivních skladeb na něm překvapily i nečekaně melodickými momenty. Jednou ze skladeb desky byla i písnička Electric Molecular. Předposlední položka dnešního playlistu nás znovu odvede od klubového rytmu. Němečtí Impressions of Winter začali původně jako projekt Joachima Predela a postupně se rozrostli v kapelu propojující darkwave, neoklasiku a world music. Debut Cantica Lunae s podtitulem Songs of the Moon vznikal mezi roky 1994 a 1996 a jeho titulní otvírák dobře reprezentuje romantickou nadčasovou tvář tehdejší temné scény.

poslední skladbou celé naší devítidílné výpravy byly američtí Blue Dahlia. Kapela vznikla v Kalamazoo, Michiganu a od začátku spojovala dream pop s ethereal wave prvky středověké i mimo evropské hudby. Skladba Look Up z eponymního debutu tak připomněla další větev americké gotiky 90. let, mnohem méně klubovou, založenou na akustických barvách, ženských hlasech a odkazu třeba Dead Can Dance. Poslouchali jste Darkwave na rádiu Hey, dnes také devátou a závěrečnou část našeho rozsáhlého návratu ke gotické hudbě roku 1996. Během 9 dílů jsme prošli gothic rockem, ethereal wave, darkwave, EBM, elektroindustriálem, neoklasikou, dark ambientem i řadou míst, kde už přestávaly žánrové hranice dávat smysl. Rok 1996 tím samozřejmě vyčerpaný není. Naše seriálová cesta jim ale dnešním večerem končí. Playlisty všech odvysílaných pořadů, včetně předchozích retrodílů věnovaných roku 1996, najdete na stránce Darkwave na portálu Rádia Hey, kde jsou i jednotlivé díly k dispozici zpětně v podcastové sekci. Když budete chtít, buďte se mnou v kontaktu na facebookovém profilu facebook.com/darkwaveonradio a za týden už vás čeká návrat k běžnému Darkwave a aktuální tvorbě všech možných gotických kapel. Pro tuto chvíli vám přeji dobrou noc. Mějte se hezky.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

Byl Jezu a Nobody's Diary a začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás vítá na Color Music Rádiu i Rádiu Hey, Jakub Melín od mixpultu a mikrofonu, a kde si hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, synthpopu a taky postpunku. Čeká vás Peter Godwin a Images of Heaven v tomhle dalším prázdninovém vydání, stejně jako PIL, tedy Public Image Limited, a This is Not a Love Song. Jako první americká kapela Devo, která začala takovým, řekněme, trochu progresivním rockem, postpunkem, a pak se přesunula k synthpopu v 80. letech, a my si dáme jejich věc Time Out for Fun z roku 1982. No a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech. New Wave.

This is not a love song, to bylo PIL nebo Public Image Limited. No a my si dáme další muziku, New Wave, New Romantic a tak dále tady v pořadu New Wave. Pustíme si Howarda Jonesa a jeho new song, taky to budou Japan, kapela, na kterou se taky docela zapomnělo, ale která měla takový hodně typický zvuk v době New Wave 70. a 80. let. Dáme si jich skladbu Quiet Life. Jako první tady bude francouzský zástupce, jedna z těch nejslavnějších francouzských kapel New Wave a New Romantic Era 80. let, kapela Indochine a jejich asi úplně největší hit, skladba L'Aventurière, tady v New Wave.

Shame is on the Rocks, to byl Heaven 17 v pořadu New Wave. Taky celkem malohraná věc od téhleté kapely, která se proslavila v 80. letech mnoha velkými hity. Asi největším hitem od Heaven 17 byla skladba Temptation, kterou si tady v New Wave taky občas hrajeme, stejně jako jejich další tvorbu. Teď se ale podíváme na další interprety. V dnešním vydání bude tady Gary Numan a Music for Chameleons, taky Soft Cell a The Art of Falling Apart ze stejnojmenné desky z roku 84. To je vlastně 83, pardon, možná. Nicméně je to jejich třetí deska v pořadí a taky je dost taková zatnutá a věci z ní se velice málo hrají. Já jsem si říkal, že když je takhle vedro, tak možná dám skladbu Heat, ale tu jsem nedávno hrál, tak si dáme tenhle kousek. A jako první Fat Gadget a jeho Plain Clothes tady v New Wave.

Soft Cell a jejich třetí deska The Art of Falling Apart, a seriálná skladba zní, dohrává tady v New Wave a my si dáme další muziku. Podíváme se opět i do novější hudby po roce 2000, protože tady v New Wave vždycky hrajeme jeden kousek nějaký novější. No a vybral jsem pro vás pro tenhle týden kapelu M83 a jejich Midnight City. To je věc, která pochází z roku 2011. A tehdy vlastně vyšly dva celkem velké hity téhle kapely, Midnight City a taky Reunion. No a pak už vlastně se tuším kapela omezila na jednoho jediného stálého člena z té původní dvojice a působí i nadále. Nicméně my se podíváme na tu trochu starší tvorbu už dneska a skladu Midnight City tady v New Wave.

M83 Midnight City jako výlet do novější muziky tady v New Wave. Od mixpultu a mikrofonu se loučí Jakub Navín pro tenhle týden. Za týden v pravým časech opět nový díl New Wave. No a příjemné prázdniny a příjemný srpen vám přeju. Pokud byste neměli dost muziky 70. a 80. v New Wave, nalaďte si taky sobotní loutkářství v sobotu o 8. Teď už příjemný psarovšího vysílání, to jsou Duran Duran. A Save a Prayer na závěr.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Poslouchám radio, hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

0: stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...